Yeah.

0: Pure Music Radio.
1: Byly 4 hodiny. Color Music Radio.
2: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.

0: To Mixdown, to je muzika 60. let až po současnost v non-stop hudebním mixu.
1: Každý čtvrtek v 18. hodině s Alešem Konopkou.
2: A repríza pořadu každou neděli po 17. hodině.
3: Mixdown.
4: Call the music.
3: Call the music.
5: Call the music.
6: Call the music video.
7: The best music.
8: The best.

0: Posloucháte Color Music Radio. Color Music Radio.
1: Každý čtvrtek 18. hodině s Alešem Konopkou.
2: In the Music Mix.

0: 101.
1: Posloucháte Color Music Radio. Color Music Radio.
2: Každý čtvrtek po 18. hodině s Alešem Konopkou.

0: Posloucháte Color Music Radio. Color Music Radio.
1: Mixdown, to je muzika 60. let až po současnost v non-stop hudebním mixu.
2: Mixdown. Každý čtvrtek po 18. hodině s Alešem Konopkou.
3: In the Music Mix.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.

0: Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stolu. Přichází nejrakeťák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí 15 eur.
1: Tak dámy a pánové, přeju vám nádherný ráno. Máme úterý a konečně jsem se zase po delší době připojil. Měli jsme takový malý technický problémy, ale všechno je vyřešený. Takže všechno pokračuje tak, jak má. Máme 23. června a první hit, který vám pouštím, mají na svědomí kluci, kteří si říkají Double. The Captain of Heart. Tak hezký ráno.

Broken of a Heart. Tak to byly Double na Color Music Radio a někteří z vás už jsou na dovolených, tak doufám, že i na dovolených nás posloucháte. Tak vám přejeme krásnou dovolenou. Samozřejmě vám to všem přeje Color Music Radio. Tady jsou Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.

Tak teď tady na internetu čtu, že Evropu sežehne tepelná kupole, horko dorazí i do Česka. No, tak se máme asi na co těšit. Protože koukám teď na teploměr. I teď máme už docela teplo. Ale v tomhletom týdnu má být až 37 stupňů. Tak uvidíme, co se bude dít. Tak ať se vám líp vstává, tady jsou Earth, Wind and Fire. Let's groove tonight.

Let's groove, all right. Tak to byly Earth, Wind and Fire. Trošku funky na Color Music Radio v Romeo Show. Máme 7 hodin 16 minut. A jak už to bývá v úterý, tak vám přeju krásný úterní ráno. A taky sobotní odpoledne, kdy bude probíhat tato repríza. No a vzhledem k tomu, že vám občas rádi splníme přání a zahrajeme vám písničky, které máte rádi, tak dnes si přeje můj kamarád Marcello YouTube. Přál si písničku One, ale tu nemám v playlistu, tak mu zahraju Sunday, Bloody Sunday. Tak Marcello a vy všichni ostatní užijte si YouTube na koloru.

Sunday, Bloody Sunday. Tak to byly YouTube a teď už to rozjíždí trošku v klidu, ale výborně pan Forest. Rock the boat. Rozhoupeme tuhle tu loď. Jinak jsem koukal včera na zprávy a viděl jsem, že naše wimbledonská šampionka Vondroušová, tím myslím tenistku, dostala zákaz na 4 roky. Její celkem jí to zdrtilo, nás taky, ale sama prohlásila, že nikdy nic takovýhleho nebrala. Prostě nikdy nedopovala a má čistý svědomí. Tak jí držíme palce. A tady už je Forest Rugged Boat.

Rock the Boat, Tick the Boat. Tak to byl pan Mr. Forest. Máme 7.25. Posloucháte Color Music Radio. Všem vám přeju krásný ráno. A hlavně taky dětem, protože už se jim blížej prázdniny a vysvědčení. Tak zaplať pánbu. No a jak jsme říkali, všichni vám plníme rádi vaše přání. A tady je další přání. Tentokrát je to dáma, jmenuje se Iveta a Iveta si přála Texas. I don't want a lover. Tak tady jsou Iveto Texas. Tak si dej volume right a hezky si to užij.

I don't wanna love her. Tak to byly Texas na Color Music Radio. A teď splním další velký přání až do Chorvatska. Vidíte, i v Chorvatsku nás poslouchají. Tak z toho mám velkou radost. Ale teď zdravím hlavně našeho ředitele a taky majitele rádia Color, Hej, Sázava a tak dále, Mirka Píchu, protože Mirek Pícha je v Chorvatsku a užívá si krásnou dovolenou a až se vrátí, tak bude koukat, kolik stupňů je i u nás. A jeho velký přání byly Talk Talk a Such a Shame. Tak jo, tak Mirku, tady je máš a užívej si dovču, pak tě čeká velká práce.

No ten konec je takovej divnej. Ale byly to Talk Talk, Such a Shame. A teď už to rozjíždějí Duran Duran. A doufám, že to takhle rozjedou i ve středu. Což už je zítra. Zítra se na ně moc těším, protože na koncertě chybět nesmím.

Ordinary World, Duran Duran na dnešním Color Music Radio a na dnešní Romeo Show. Na jaký koncert bych taky šel? Klidně na Jamiroquai. Tak si ho aspoň trošku přiblížíme. Tady jsou Jamiroquai, You Give Me Something a skvělej JK. Máme 7 hodin 40 minut a posluchači Color Music Rádia, všem vám přeju krásný ráno.

Další splněné přání, tentokrát to bylo pro posluchačku Renatu, která si přála China Crisis a Wishful Thinking. No a teď mě píše posluchač Jarda z Plzně, takže i tebe zdravím, Jardo, přeju ti nádherný ráno, ale ještě musím splnit přání Tomášovi. Tomáš si přál Ice House, Hey Little Girl. Tak Tomáši, taky hezký ráno a vám všem taky krásný sobotní odpoledne. Říkám to proto, protože v sobotu se reprízuje úterní vysílání. Tak se mějte moc hezky a ať se vám všem krásně daří. Hey Little Girl, Ice House.

Australská skupina Icehouse, Hey Little Girl. A teď zůstaneme ještě na chvilku v Austrálii. Tady jsou Man at Work a Down Under. No a za chviličku pošlu ještě jedno přání do Chorvatska. Nakonec to Míro klapne.

Down Under, Man at Work. Tak to byla moje předposlední písnička dnešního úterního rána a sobotního odpoledne. A teď zdravím ještě jednou do Chorvatska, našeho Míru a jeho Ivču. Tak si to tam krásně užijte. A speciálně vám dvou posílám do Chorvatska Billyho Idla White Wedding. Tak si to všichni užijte, mějte krásný úterý a zítra ráno se na vás opět těším. Tak čau.

0: Color Music Radio. Color Music Radio.
1: To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
4: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimir.mazač. Konečně skvělý a milý salon.

0: Music Radio.
1: Bylo 8 hodin. Hudba všech barev. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat ve majské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu. Jam Music Reggae Station.
3: Já jsem to odpojil, nevím proč.
4: I say yeah. I say yeah. I say yeah. I say yeah. Say hell yeah. Say hell yeah. Say hell yeah. I like that for the people up top. Check this out. Check this out. Check this out. Monkey Beats.

Příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rád. Já vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 8 minut po 8. Dneska je 23. června, úterý, kdy svátek slaví Zdeňky. A stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám stejně jako předchozí dny slibují převážně jasno. Jen ojediněle k večeru či přes noc by mohlo být někde polojasno, ale dnes tedy úplně bez strážek, nebo aspoň takto slibují meteorologové. A teploty, ty ranní by se měly pohybovat mezi 17 až 18 stupni. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 27 až 31 stupňů. K večeru se ochladí na 25 až 28 a přes noc potom 16 až 19 stupňů nad nulou. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin.

i kolik je hodin. No a co nás čeká v dnešní Frikoloře? Dva hudební sety, ten první bude věnovaný rapu a hibopu, fousatým věcem až na zem. Ten druhý je, jelikož je dneska úterý, bude houseový speciál plný novinek. No a dvakrát se taky podíváme na to, co nepodstatného, nedůležitého a nezajímavého nám dneska napsali internety. Rubrika Frikolora Infos. Ano přátelé, tak takovejhle je plán. Takhle to bude vypadat dnešní Frikoloře, stejně jako vždycky. Já se jdu věnovat muzice a vám přeju příjemný poslech Color Music Rádia a pořadu Frikolora.

až na zem, ale já už zároveň připravuju i aktuální novinky. Dneska je totiž úterý a to znamená jediný. Čeká vás houseový speciál. Po 9. hodině si dáme věci z posledního týdne v DJském mixu a to jako

Posloucháš Color Music Radio, pořad Freecolor a za gramce má mikrofonem DJ Freaky. Časomíra tady je ve studiu, ukazuje 55 minut po 8 hodině, to znamená, že jedeme přesně na čas, ano přátelé. No a já mám pro vás informace k dnešnímu dni, tak abyste věděli, do čeho jste se zbudili. Je 23. června, je úterý, svátek nám slaví Zdeňky a stejně jako vždycky i dnes vás můžu uklidnit, protože se nemusíme bát, počasí totiž i dnes bude. A bude stejně jako předchozí dny převážně jasno. Jen ojediněle můžeme k večeru či odpoledne potkat polojasno, ale to opravdu výjimečně k další slunečný den. A opět hit parádní, i když tedy ranní teploty je ještě 17 až 19 stupňů. V odpoledních maximech 27 až 31 stupňů. K večeru se ochladí na 21 až 27 a přes noc potom 18 až 19 stupňů. To jsou informace o dnešním dni, já jsem říkal hit parádní, 31 stupňů je pro mě víc než dost, jenže ono se to nezlepší, přátelé, bude se to pro někoho zhoršovat, pro někoho zlepšovat. Víkendové teploty by měly dosáhnout až 37 stupňů, ano, slyšíte správně, takovýhle vedra se objeví v České republice a to hlavně v neděli. Tak uvidíme, jak to ve skutečnosti dopadne, jediná jistota je, že počasí bude. A teď už Freecolora Infos. No jako první, jak zvládat konflikty s nadhledem? Naučte se v nich číst. Konflikty jsou přirozenou součástí našich životů, ať už se odehrávají v práci, v rodině nebo ve veřejném prostoru. Problémem obvykle není samotný střet názoru, ale způsob, jakým na něj reagujeme. Důležité je si vymezit vlastní hranice. Sociální komunikace je základním pilířem našeho každodenního fungování. Je to neustálá výměna informací, emocí a postojů, která formuje naše vztahy s okolím. Klíčovým prvkem této interakce je však uvědomění, že komunikace nikdy neprobíhá ve vaku. Každý do ní vstupuje se svým vlastním nastavením, náladou i komunikačními vzorci. Právě proto v ní tak snadno dochází k nedorozuměním. No a pojďme se podívat, zachovejte nadhled a odstup, to je za prvé. Za druhé, oddělte člověka od problému. Za třetí, zjednodušte a mluvte sami za sebe. Za čtvrté, definujte si jasné meze. Za páté, vyhodnoťte skutečný záměr. Ne každý konflikt má za cíl najít řešení. Naučte se rozlišovat, zda před vámi stojí člověk, který chce situaci konstruktivně vyjasnit, nebo někdo, kdo si na vás pouze ventiluje vlastní frustraci. No a my pokračujeme dál. Další informaci, kterou pro vás mám. Vedra drtí národ. Jak se můžete ochladit jako senior a co zase ocení vaše děti a vnuci? Tropické teploty převyšují 30 stupňů. Jsou i v našich končinách stále častější a milovníci letních hitů už toho občas mají dost. Naštěstí existuje spousta způsobů, jak si ulevit. Slunce se činí o 106 a teploty atakují každý den jeden rekord za druhým. Tak pro děti jemnější ochlazovač, ano, začneme u těch nejmenších, protože jejich blaho vám leží na srdci nejvíc. Do jejich pokojíku se nemusíte bát pořídit jim přenosný ochlazovač vzduchu. Jejich cena se pohybuje průměrem kolem tisícovky. Bazénky vždy se střížkou, ano přátelé, pokud máte potomky ještě malé, pořád ještě se na zahradu nejvíce hodí na fukovací bazénky. Nezapomeňte, že do 2 let by měli mít určitě i střížku. No a další vychytávky, ruční mini větráčky s rozprašovačem, chladící ručníky, gelové podložky, pohankové nebo špaldové polštáře a také masky na oči. Pro seniory ventilátor na strop. Na druhou stranu se ventilátory hodí pro seniory. Nejlepší jsou ty stropní, které luftují vzduch hezky po celé místnosti a nikoli jenom vytyčeným směrem. Pohybují se v cenových relacích od 1000 korun výše. Důležité je vybírat nejen podle velikosti a tedy místnosti, ale také například podle výšky stropu. No a na kádě si to potrénujte. Ano, na zahradu nebo na terasu se samozřejmě hodí ochlazovací káď. Dají se sehnat a myslete také na své psíky. Voda, gelové podložky, klimatizace je prý dnes už nutnost. Samozřejmostí jsou pak klimatizace. Pokud bydlíte v nájmu, raději asi sáhněte po té mobilní, protože tak nemusíte žádat o povolení vrtání a přestavby. No tak to jsou tipy na to, jak se schladit v těchto vedrech.
No a poslední informace, falešné vzpomínky lze člověku vytvořit snadno, někdy to ale může stát život. Ano přátelé, viděli to na vlastní oči, ale v paměti si vytvořili zcela falešnou představu o tom, co se před nimi odehrálo. Pokud pak takový člověk svědčí před soudem, může dostat tedy trest za mřížemi, či dokonce do celé smrti, i zcela nevinný člověk. Paměť to je věc velmi ošidná. No tady píšou, že očití svědkové se těší vysoké důvěře a vážnosti, někdy ale zcela nezaslouženě. To, co spatřili na vlastní oči a to, co si s nevelkým odstupem času vybaví, z paměti se od sebe může dost podstatně lišit. A je tady příklad. Dívka si vzpomněla, že jí otec znásilňoval a donutil jí potratit. Soudní lékař ale odhalil, že dívka nikdy neměla pohlavní styk, všechny její vzpomínky byly falešné. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, něco, bez čeho bych se neobešel, ale musím říct teď, a to, že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Je minuta po devátý, dáme si reklamní blok a já už tady pravou rukou brázdím a prostě hledám nový pecky v rámci houseového speciálu. Ten odstartuje už za chvíli tady na Koloru, teď si dáme zmiňovanou reklamu a já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech pořadu Frikolora.

0: Syna Šrot, to my taky! Jsme Cajda Šrot!
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Cajda Šrot.
1: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
2: Cajda Šrot, my jsme na šrot, Cajda Šrot po celý rok.
3: Vždycky jsem měl rád pořádné věci, proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce a i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
4: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
5: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz. Probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
6: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
7: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
8: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
7: Nalaď si Fonotouch.
8: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
7: Fonotouch.
8: No tak to roztouch.
7: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
9: Color Music Radio.
10: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.

Explora, časomíra ukazuje 7 minut po 9, tohle je první novinka, Max Dahl a jeho Velvet Groove, čeká nás další věc, DJ Sly, taky Fader Funk a Chicago. A další novinka. Houseový speciál už je rozjetej, tady na Koloru nás teď čeká, no, skoro 50 minut hudebních novinek.

nejdivnější pořad v českém éteru je rozhodně Frikolora, minimálně mezi 8 a 10 hodinou raní. Něco takového pohledat těžko. A teď další novinka. Samozřejmě tedy zvuk známý Simon Says a Eric Sermon, teď ale v remixu Simon in the Club a Groon. Další novinka dnešního úterního houseového speciálu a já doufám, že se bavíte aspoň z poloviny jako my tady ve studiu. Páč, my se bavíme skvěle. Dobrý ráno.

Nejvíc fresh pořad českýho éteru, bych skoro řekl, minimálně ten každodenní, páč každý den do vás hrneme aktuální muziku z posledního týdne. V pondělí je to Baseline UK Garage, v úterý je to Houseový speciál, ve středu Frikotéka, ve čtvrtek breakbeatová nálož zlomená tak, že by to ani sádra nespravila. V pátek je to Jungle a Drum Bass a to všechno z posledních 7 dnů právě od dne, kdy vysíláme. A je tomu taky dneska, tohle je Electro Swing a Hey Allah. Za chvíli Rafaelo Ciavolino a jeho Black Gold, to jsou novinky, které jsem pro vás do dnešní Frikolory vybral. Dobrý ráno!

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, za gramce má mikrofonem DJ Friky a mám pro vás informace o parťácích tohoto pořadu. A jelikož je dneska úterý, tak je tady seedbank.cz, specializovaný obchod s konopnými semínky. Indoor sezóna je v plném proudu, no a outdoor sezóna samozřejmě taktéž. A proto si pro vás na seedbank.cz přichystali až 70% slevy na kompletní sortiment konopných semínek a spoustu bonusů v podobě semínek zdarma. Teď získáte semínka zdarma na například od Barney Farms, Royal Queen Seeds nebo Fast Buds. Mimo všech akcí a bonusů u nich najdete i žádané americké seedbangy, jako jsou Exotic Genetics, Soulfar Gardeners nebo Humboldt Seed Company a legendární značky té nejlepší kvality. Pokud chcete zažít tu pravou Ameriku, nabíhejte na seedbank.cz nebo navštivte jednu z kamenných prodejen v Praze na Smíchově a na Žižkově. To je seedbank.cz. Já vás teď budu v následujících dnech informovat o obřím výprodeji, který je s tím tak trošku spojený, takže pokud jste teď na něco tedy pokukovali, že byste si koupili, přátelé, v rámci tedy svých zahrádkářských skills, tak vězte, že teď bude možnost, která se nebude opakovat a my vám o tom povíme víc ve čtvrtek a samozřejmě budeme informovat i nadále. Krom toho stále probíhá Kalitrip, přátelé, pokud se chcete přihlásit do této soutěže a vyrazit do Ameriky společně s partou od tedy Seedbank a growshop.cz, tak rozhodně kontrolujte na Instagramu Kalitrip, jak vypadal v loňském roce a co byste mohli zažít vy v tom letošním, protože opět se Kalitrip a tentokrát rok 2026 vrací a my vám o tom taky řekneme víc. To je v rámci parťáků. No a necháme ještě dohrát Steven a jeho Dreamer a možná si dáme ještě jednu věc před závěrem dnešní Frikolory.

0: Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, časomíra ukázala 55 minut po 9. hodině, dneska je 23. června, máme úterý a svátek nám slaví Zdeňky. No a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují převážně jasno, jen ojediněle by mohlo být spíš výjimečně polojasno a je toho míň a míň, tak uvidíme, či čeká nás další krásný slunečný den. A teploty, ty a ranní by se měly pohybovat mezi 17 až 20 stupni. V odpoledních maximech 28 až 31 stupňů, k večeru 22 až 26 a přes noc potom 16 až 19 stupňů nad nulou. To jsou informace o počasí. No a já už jsem to zmiňoval v tom předchozím vstupu a zopakuju to. Jdou nám sem další vedra a víkend by měl být ještě teplejší než ten předchozí. Teploty by měly atakovat 37 stupňů a to hlavně v neděli, kdyby mělo být nejtepleji, uvidíme, jak tohle dopadne. U počasí je jediná jistota, že bude. A pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsaly internety. Jak zvládat konflikty s nadhledem? Naučte se v nich číst. Konflikty jsou přirozenou součástí našich životů, ať už se odehrávají v práci, v rodině nebo ve veřejném prostoru. Problémem obvykle není samotný střet názorů, ale způsob, jakým na něj reagujeme. Důležité je si vymezit vlastní hranice. Sociální komunikace je základním pilířem našeho každodenního fungování. Je to neustálá výměna informací, emocí a postojů, které formuje naše vztahy s okolím. Klíčovým prvkem této interakce je však uvědomění, že komunikace nikdy neprobíhá ve vaku. Každý do ní vstupuje se svým vlastním nastavením, náladou i komunikačními vzorci. Právě proto v ní tak snadno dochází k nedorozumění. No a jak tedy zachovat chladnou hlavu, tak pojďme se podívat na to, jak tedy ty konflikty řešit s nadhledem. Zachovejte nadhled a odstup. Za druhé oddělte člověka od problémů. Častou chybou při střetech je totiž sklouzávání k osobním útokům a hodnocení charakteru. Za třetí zjednodušujte a mluvte sami za sebe. Za čtvrté definujte si jasné meze a za páté vyhodnoťte skutečný záměr. Ne každý konflikt má za cíl totiž najít řešení. Naučte se rozlišovat, zda před vámi stojí člověk, který chce situaci konstruktivně vyjasnit, nebo někdo, kdo si na vás pouze ventiluje vlastní frustraci. No a my pokračujeme dál, další informace se týká veder, a ty totiž drtí národ. No a jak se můžeme ochladit jako seniori, nebo jak se můžeme ochladit jako děti a třeba vnuci? Tropické teploty převyšují 30 stupňů, jsou i v našich končinách stále častější a milovníci letních hitů už toho možná občas mají dost. Naštěstí existuje spousta způsobů, jak si ulevit. Pro děti jemnější ochlazováč. Začneme u těch nejmenších, protože jejich blaho vám leží na srdci nejvíc. Do jejich pokojíku se nemusíte bát pořídit například ochlazovač vzduchu. Zároveň jsou také oproti třeba klimatizaci šetrnější a nefoukají do místnosti. Bazénky je vždy se stříškou, hlavně pro děti, který tedy jsou mladší 2 let. No a další vychytávky, ruční mini větráčky s rozprašovačem, chladící ručníky, gelové podložky, pohankové nebo špaldové polštáře a také masky na oči. Pro seniory ventilátory na strop, ano přátelé, důležité je vybírat nejen podle velikosti místnosti, ale také výšky stropu. No a pokud dáte staršímu člověku ventilátor stojící, který je samozřejmě levnější, pak dbejte na to, aby nebyl v jeho těsné blízkosti, protože tak by mohl nastydnout. No a na kádě si potrénujte, myslete i na své psíky, voda, gelové podložky, speciální vesty a také mělký bazének. No a klimatizace je prý dnes už nutnost, my tedy nevlastníme, ale asi je to už nutnost. Pokud ty vedra budou takhle pokračovat, za chvíli tady budeme mít všichni jako třeba ve státech. No a poslední informace dnešního dne, tak ta se týká falešných vzpomínek. Lze člověku vytvořit snadno, někdy to ale může stát život. Viděli to na vlastní oči, ale v paměti si vytvořili zcela falešnou představu o tom, co se před nimi odehrálo. Pokud pak takový člověk svědčí před soudem, může dostat tedy trest za mřížemi, či dokonce do celé smrti i zcela nevinný člověk. Paměť to je věc velmi ošidná. No a prokázali to dnes už klasické pokusy americké psycholožky Elizabeth Loftusové. V jednom experimentu promítala Loftusová dobrovolníkům z řad univerzitních studentů video se srážkou dvou aut a následně se studentů ptala, jakou rychlostí auta před kolizí jela. Otázku formovala dvěma způsoby. Když se zeptala, jak rychle ty řidiči jeli před nárazem, dostávala obvykle odpověď něco kolem 65 km v hodině. Ale když otázka zněla, jak rychle ti řidiči jeli, než se auta dostala do kontaktu, udávali dobrovolníci v průměru o 20 km nižší rychlost. Slovo náraz a kontakt tak dokázalo změnit informaci. No a dalším takovým prokázaným tedy klamem byla dívka, ta si vzpomněla, že jí otec znásilňoval a donutil jí prý i potratit. Soudní lékař ale odhalil, že dívka nikdy neměla pohlavní styk. Všechny její vzpomínky potom byly falešné. Si vzpomněla. Přátelé, kamarádi, pojďme si říct, že parťákem tohohle pořadu není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Je minuta po desátý, já už vytáčím Martina Svátka tak, aby jsme se dozvěděli, jak on se schlazuje a to nám snad řekne, tedy za chvíli. Dobré ráno.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Jak se schlazuješ v těchto vedrech?
1: My tady máme takový větrák, tak si s bambulou pouštíme, no, ale jako nechci být úplně negativní, ale prostě my to nenávidíme totálně.
0: Vy spolu.
1: No.
0: OK, nedávej si ten větrák moc blízko, přece jenom už jsi trošku senior, tak aby si nám nenachladnul.
1: To je pravda, no, ale myslím, že to nehrozí.
0: OK, co bude dnešní a já začnu chraptit z toho, co bude první pecka dnešní Holiday Edition?
1: Tak dneska teda Back in the Days a na úvod Judy Cheeks je taková zpěvačka, chtěl jsem jí hrát včera. Dokonce jsem jí jako lidem slíbil, že bude hned po džinglech, jo, po 11. A na poslední chvíli jsem to změnil, to se mi někdy stává.
0: To se ti takhle stává, to já vím.
1: No, to jsem... že to myslíš trošku ještě tak jako víc do šířky, viď?
0: A do hloubky.
1: A do hloubky, no, tak já bych se k tomu moc nevěděl, ale máš pravdu.
0: OK, OK, tak tohle je pozvánka na Holiday Edition, já se s váma s Frikolorou loučím, už teď se ale těším zítra opět po 8 hodině naslyšenou, mějte krásný den, nejlíp při poslechu Koloru, teď Martin Svátek, pak Lukáš Admirál Kolíbal, čeká vás myslím taky Single Story nebo třeba Ride, ale zbytek našeho programu najdete na našich stránkách radiokolor.cz, díky a

0: sladký a přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít. Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
3: Sinašrot, to my taky. Jsme Cajdašrot.
4: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
3: Cajdašrot.
4: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vyvodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Dátali se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova.
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v

No tak I ain't going nowhere. To je pravda, já nikam neodcházím, protože zrovna přicházím, moji milí, 11 minut po 10. Zdravím vás. Tohle je samozřejmě Judy Cheeks, její album Respect.

zní to dobře, je to starý už, stejně jako ta následující věc, stejně jako všechny v tomhletom vydání úterním. No a ještě chvilku tady ten dance floor, já si málo kdy odpustím, když hrajou tyhle staré věci, abych nezahrál tuhletu záležitost, to prostě musí být, skvělá věc.

No tak jeden z remixů, Groove is in the Heart, tohle jsou samozřejmě D-Light. Buci, baby, buci, tam je taky... Taky Q-Tip. Never ever have I seen an earth girl.

0: setting, girl.
1: No tak říkal jsem si to další věc, Summertime. Jeden z remixů zase, ale dobrý remix. Možná bych měl radši pustit Too Hot od Kool & The Gang, ale když už to člověk cítí, proč by to měl ještě poslouchat? Summertime, Jazzy Jeff and the Fresh Prince.

na ukázce nebo na triku tady Summer Madness od Kool & The Gang. Summertime, Jazzy Jeff, Fresh Prince. No já jsem rád, že po delší době tady poslouchá Míša. Míšo, mám něco pro tebe. Dneska Holiday je Back in the Days, takže samý old schooly, stará muzika. No a tohle by tím si mohlo udělat radost. No a jestli ne, tak jsme se

tak myslím, že už minulý týden jsem vám hrál novinku od Johnny Gilla. Johnny Gill, jasná věc, nová věc, A Dance, A Kiss, to je jeho stará věc z roku 90. Skvělá věc produkce Babyface, úspěch samozřejmě s tímhletím albem. No a tato grupa nahrála se jenom jednu desku, ale přeci jenom bych řekl, že se docela slušně zapsali do toho New Jack Swingovýho groovovýho nebe. Já myslím, že už ani neexistují.

Right Kind of Love, album mě zklamalo. To se nedá nic dělat, každopádně tohle to je Jeremy Jordan. No co teď tady mám? Jo, jasně, jeden slow jam pro vás. A další filmová věc z filmu Mo Money. Teď je tady klídek a taky pozvánka na

forever love. No tak vidíte, tak tohleto jsou Call Me Bad. Jinak oni, tuhleto věc tady, jak už jsem říkal, to je soundtracková záležitost, ale proč jsem vlastně začal mluvit, protože jsem chtěl pustit hned další věc, tak to je pozvánka samozřejmě na Slow Jams Holiday a to je ve čtvrtek takovej mini speciál a to je od 11 hodin. Teď už Shanice. It's for you, for me. To je taky z nějakého filmu. Ale nevím.

myslím, že rok 94, kdy Shanice vydala taky album, že 21 Ways to Grow, tak se to jmenovalo, ale tam se tato věc vůbec neobjevila. No každopádně věc, soundtracková věc, která se jmenuje tady It's For You, tohle je Shanice. No a tady už je závěr první vysílací hodiny a jeden takovej New Jack Swingovej, funkovej nátěr. Baby. No tak jasně, tak Baby Face. Tenhle velký tlak z 80. let It's No Crime, taky to byl pro něj úspěch. No a pak už pozvánkovej break a další muzika. Radši nebudu říkat co, nebo ještě to změním nakonec. Ale teď je tady Babyface v rámci Holiday Back in the Days.

0: Color Music Radio.
1: Bohempia. Kdo chce udělat něco dobrého pro své nohy a zdraví, těm doporučuji jejich barefootové tenisky.
2: Bohempia.
1: První česká módní značka s vegan certifikací a sneakers s důrazem na udržitelnost a ekologii, vyrobené v Evropě a z konopí. Na výběr je hromada stylových modelů a barevných kombinací. Koukněte na bohempia.com a nebo rovnou navštivte showroom v pražském Karlíně, Sokolovská 76. Bohempia.
2: Bohempia. Partner pořadu Jam Music Reggae Station a Polední menu.
3: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
4: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
3: Ja.
4: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosa podcastu na webu radiocolor.cz.
5: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hit Panorama. Ano, tenhle ten skvělý pořad Hit Panorama můžete poslouchat na Color Music Rádiu vždy v sobotu v pravý poledne a v neděli ve 14 hodin. Club Classics, Soul, R&B, Funk a je toho ještě daleko víc? Tak poslouchejte. DJ Luděk Pokorný, Hit Panorama, Color Music Rádio, hudba všech barev.

0: Ciao, peoples. Toddy Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show.
1: The Ride by Chuck Diesel.
0: Posloke Radio. Kazdi Utari. Asterstek. Stritek. Chetwertek. Chetwertek. Every Tuesday and Thursday. Otspiji. Do Shesti. Na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
3: Color Music Radio.
4: Color Music Radio.
5: To byla famózní a skvělá show.
6: Ahoj, tady je Roman.
7: Tady je Roman.
6: Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
8: Color Music Radio.
3: Romeo Show vám přináší čaje tékané.

Ano, skvělá věc, New Jack Swingová Basic Black. Whatever it takes. To je na úvod druhý vysílací hodiny Holiday. Moc

samozřejmě v druhý vysílací hodině spousta muziky jenom pro vás. Třeba teď je taky neúplně známá záležitost. Tohle je Robbie Michaels. Tenhle ta New Jack Swingová New Jack Swingová věc, která se jmenuje Can't Get Enough. Krásný poslech.

jako takhle do té dřívější, abych to jako z pohledu našeho. Kolik to může být? Tohle 2000 třeba? A tohle je rok, myslím, že 99, ne, tak nějak 98,

No tak já tuto ukázku pro Michaela vymyslel, zprodukoval R. Kelly. Jinak věc se objevila na kompilaci, která se jmenuje Number Ones. One More Chance, to je Michael. No teď už třeba Debella Morgan.

Jinak tohle to je zpěvačka, která... Omlouvám se. Tak to je zpěvačka, která samozřejmě zpívá hlavně v Incognito. Jsem se smál Frikimu a ty to dělám taky, to je hrozný. Tak jinak teď už spějeme do té poslední, posledních 15 minut. No, posledních 20 minut, dejme tomu. El Jero, moc pěkná záležitost. Stařička to věc, Love is Waiting.

kam jsme se to v tom back in the days dostali, do jaký hloubky? No je rok, myslím, že 71. Každopádně Seals and Crofts. Já, pro mě je vždycky problém to přečíst. Ne, přečíst ani ne, spíš to vyslovit. Jinak Summer Breeze, taky vyšla R&B verze od The Isley Brothers. Tu já tady taky mám, ale mě nikdy nějak Isleys úplně jako nebavili. No tak Isley Brothers třeba příště, tohle byl tedy Origosh a teď už co, jo, já jsem si vzpomněl, no, když jsem hrál Seals and Crofts, tak já myslím, co to hodí, když už jsem spadnul takhle hluboko v tom čase,

Jimmy, velký Jimmy, tato věc jasná, asi nejhranější. Skoro teď už je v závěru, Holiday, Back in the Days. No a tady už je Donny Hathaway. Předposlední věc ode mě pro vás, tato věc, která

Skvělý frázování, parádní boj. Donny Hathaway, jasná věc, love, love, love, love, love. No, co je tady na závěr? No tak je, tenhle boj už taky není mezi náma. George Duke.

No na těle Maxáčík je skvělý, že se tam prostě občas objeví takovýhle momenty, kde je hodně vyzvihnutý ten vokál. A tady si to rozhodně zasloužil George Duke. Myslím, že rok 82, ale úplně bych to nechtěl říct vlastně. Je to blbost, nevím, teď to nevím přesně. Ale každopádně, tohle už je závěr. Já s těma číslama mám prostě úplně helozní problémy. Tak mějte se krásně, moji milí, za chvilku Lukáš Kolíbal, polední menu. Dneska třeba The Ride with Chuck Diesel. To je jasná věc, to po 16. hodině, mějte se krásně. A my se můžeme slyšet zítra Holiday Pops. Moc se těším, tak nazdárek. A ať vám není moc horko, dávajte na sebe pozor, jo? Čus.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
2: Co je sladký a přitom v pohodě?
3: Ravito.
2: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
3: Ravito.
2: Co je bio a bez přidaného cukru?
3: No přece Ravito.
2: Jahoda, čokoláda a rašít.
3: Ravito zmrzka.
2: Feel good mlsání.
4: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
5: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
6: Music Radio.
1: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
7: Color Music Radio.
8: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
9: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
10: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
9: Nalaď si Fonotouch.
10: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
9: Fonotouch.
10: No tak to roztouč.
9: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
11: Color Music Radio.
12: Bylo 12 hodin.
13: Color Music Radio.
14: Kdo vládl světu, když hitparádáme vodili Kool and the Gang?
15: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
16: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gottwaldova?
14: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
16: Přijedete zcela určitě do Zlína.
14: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
17: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
14: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu.

Jo, to jsem pro, to jsem pro. Minulý polední menu, co jsme hráli přes víkend, to bylo Tropicano. Sice mezi tím sprchlo, projel jsem mi několika velmi ukrutnýma krupobytíma, nicméně stále ten feeling je velmi tropický, takže dnes začínáme v Brazílii a Quadi Beber, trošku bosanovi. Přeju příjemný poslech, krásný odpoledne. Posloucháte Color Music Radio a polední menu.

Tak, to byl samozřejmě strýček Santana. S hostující Macy Gray na mikrofonu a tohle už jsou Incognito. Nevím, kdo jste zaznamenali, ale už je tady i kalendářní léto. These are the things I try hard to forget. A to sice v neděli v 10 hodin 25 minut slunce stoupilo do Raka. Letní slunovrat. No a teď pondělí, úterý už luna ve vahách, element vzduchu, rostlin, květ.

Právě teď máte v uších polední menu a na zub vám k tomu doporučujeme lahodné nanuky Ravito.

Beanie Mana Mia. Předtím Diana King a Bounty Killa. Když už máme to léto, tak se vším všudy i skrze dnešní hudební selekci v rámci poledního menu za podpory Roy to Ice Cream, čokoládových a rašídových jahodových nanuků ze Šumavy. Čerstvě taky v kornoutový verzi. Yummy, yummy. Šumavská mražená delikatesa. A díky za podporu Ondrovi a celý partě ze Šumavy z Row It Ice Cream nebo Ice Dream. My ještě chvilku zůstaneme na Jamajce, protože z té Šumavy na tu Jamajku není zas tak daleko, jak by si někdo mohl myslet. Takže zdravíme speciálně do Budějovice, do Krumlova. By the way, možná víte, že u Lipna je takový místo, který je hodně karibský. Znáte Windy? Zdravíme do Windy Pointu. Dejte vědět, že jste o nich tam slyšeli. Tohle už je jamajský Tarus Riley. A věc jménem Good Life se vzpomínkou na jamajského veterána

Tak, to byla Kelisa, jamajská zpěvačka, partnerka od Chronixe, která ohlásila předevčírem vydání nového alba, který vyjde už teď 30. června a na to se extrémně těším. Tohle byl jeden ze singlů, který se objevil loni a její soulový přístup k reggae music mě hodně baví. Možná byste ani neřekli, že to byl jamajský interpret. Je to tak. Posíláme lásku do éteru na všechny světové strany přes FM, DAB+, internety. Posloucháte Polední menu? Tohle to je Teyana Taylor. A čím se dostáváme na vlnu hip-hopu a podíváme se, jak to vypadá s tou soutěží, respektive s vašimi odpověďmi. Protože soutěžíme už od minulého týdne o nový album Prago Union, který se jmenuje Nekorektum. A mám pro vás taky ukázku z nového alba od rapera, který se říká Jazzy Lepas. Ale ještě předtím je tady Teyana Taylor, song, do kterého si přizvala Miss Lauryn Hill a který připomíná toho, že láska je klíč toho všeho.

0: si to se kruk.
1: No tak počkejte. Jsme zatlačili na pilu teďka. To před chviličkou to byl song jménem Zloba, single z nového EP, který vyšlo teď v pátek, pod kterým je podepsán, myslím, že budějovický rapper Jazzy Le Pass. Jeho druhý album tohleto produkoval společně s ním Jacob Karl. Srdečně zdravíme, věc se jmenovala Zloba a v refrénu tam hostovala Elizabeth Ann Strunka. Tak z téhle desky si určitě budeme hrát i další věci, není to jenom rap, je tam i překvapivě funkový záležitosti, nechám na příště. No a teďka už něco z alba Nekorektum, protože máme tady soutěž od minulého týdne o dvě CDčka z nový desky Prago Union, z kterého jsme si tak jako průběžně hráli nějaký věci. Tato byla trošku ostřejší, tak zkusíme přehodit na jednu věc, v které hostujou hnedka tu následující, kde hostujou Pio Squad, který mimochodem taky vydali nový velmi zajímavý věci, ať už pohromadě, anebo taky samostatně jako Filip Konvalinka solo. Ale my si dáme nejprve Prago Union z desky Nekorektum featuring Pio Squad, věc jménem Pracujeme na tom. A v zápětí poté se dozvíte, kdo že vyhrává CDčko, právě tady toto nový CDčko, z kterého si teďka hrajeme.
2: Hurá do práce!
3: Zase práce?
2: Co jako? Mám práci, nechte mě!

0: kouše do mě kouše.
1: Takže to byla ukázka, další ukázka z alba Nekorektum od Prago Uniona, kdože vyhrává CDčko. Dva lidé, kteří správně odpověděli, že ten beat, respektive dva beaty na té desce Nekorektum dělal producent, který se říká Della Neri. Byl to asi docela chyták pro mnohý, nicméně dva z vás odpověděli správně, to znamená, každý vyhrává jedno CDčko. Jeden se podepsal iniciály AT, jako AT, a druhý je Zbyněk, Zbíňa. Tak gratuluju. A tady už je další český rap, další česká novinka. Filip Konvalinka z Pio Squad a jeho nová solovka, kterou nahrál s DJem Fatem. A to znamená Jihlavsko-Zlínská spolupráce a minulý čtvrtek proběhl v rámci Fonotouch rozhovor v rámci release party, která proběhla právě v obchodu s vinylama Fonotouch. A viděl jsem Martina Mikuláče, že posílal ven i záznam. To znamená, kdo byste měl zájem, otočte se na na Martina, on vám pošle odkaz Fonotouch rozhovor s Filipem Konvalinkou o jeho nový desce, s který si teďka zahrajeme jeden kousek, už od poslechu takový ostřejší, ale proč by ne? Ještě navíc, když je to takhle tematický, tak pro všechny to zrovna někde dřou jako koně v tom vedru. Tato věc se jmenuje Big Bada Boom, Filip Konvalinka, DJ Fake.

0: jako kůň, jako kůň.
1: Zdravíme do Jihlavy a taky do Zlína. A Filip Konvalinka, DJ Fate spolu udělali nový krutozní album Dvě mouchy jednou ranou, který vyšlo na labelu Ty nikdy 21. května. A teďka poprvé zaznělo něco i v rámci poledního menu. Blížíme se do finále. Tady ještě Mos Def s Busta Rhymesem. Poděkování taky pro MacParts.cz, co se mi starají o všechny věci kolem mýho Macintoshe, i telefonu, i počítače. Pokud něco rozbijete s logem Jabka, tak oni jsou vám to schopní dát dokupy. MacParts.cz a

Tak, to byl Mos Def a Busta Rhymes. A k tomu jsem chtěl ještě připomenout, že minulý týden byl svátek 19. června, byl svátek, nebo respektive připomínka emancipace zotročených Afričanů po 400 letech otroctví právě 19. června. Teprve 161 let, co bylo oznámeno v rámci té války Spojených států, ve Spojených státech. A přestože, zajímavost, jo, přestože Abraham Lincoln podepsal emancipaci, jakože osvobození a zrušení otroctví už v lednu 1863, tak v některých částech konfederace to normálně zatajili a otročili ještě další 2,5 roku. To je pěkná ostuda, co? A to vidí zpětně až historie. Chtěl jsem to připomenout jenom, protože vidím v prostoru sociálních médií takový dost, až mi přijde jako rasistický narážky a tak si říkám, hele, je úplně jedno, jakou máte barvu kůže, nebo odkud pocházíte, důležitý toho, že jste v lásce, nebo nejste. Takhle jednoduchý to je. Tak pro... Pro více lásky Féteru posílám závěrečný song dnešního poledního menu. Poděkování také na kratelství Dharma Gaia a ještě jeden tip pro vás, že vychází skvělá knížka Meditace i legrace v novém rozšířeném vydání a vychází už zítra. dharmagaia.cz a to je knížka, pokud se chcete naučit pracovat se svou myslí. A my se k tomu budeme věnovat mnohem více v příštím poledním menu. Tak na závěr Summertime v podání nikoho jiného než Louise Armstronga a Ellie Fitzgerald.

Krásný letní čas. Louis Armstrong a Ella Fitzgerald, závěr dnešního poledního menu. Vy to posloucháte v premiéře v tom datu 22.6.26, slaví Pavla, Zajera a Arabela. A když to posloucháte o den později, tak Zdenka, Sidonie a 23. června je svatojánská noc. A když to dobře dopadne, tak uslyšíte i čerstvý reggae speciál. A od mikrofonu se s vámi loučí Lukáš Kolíbal, těším se na brzkou slyšenou a díky parťákům nakladatelství Darmagaya, MacParts.cz a Roy to Ice Cream. A ty vám všem, kdo píšete a interaktujete, jezděte opatrně a nestresujte se vůbec, nestojí to za to.

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Sina Šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
1: Cajda Šrot.
2: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Okna hned. okna-hned.cz Říkám ti, zapiš si Okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna-hned.cz
1: Color Music Radio.
2: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
3: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podporu

0: rádi. Chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovoru a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
4: Color Music Radio.
5: Byly dvě hodiny.
4: Hudba všech barev.
5: Color Music Radio.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
0: Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Nazdar lidi, já jsem DJ Yes a v těchto úterních odpoledních hodinách vám tady na Color Music Radio budu servírovat pořad Yesákovy bombice, což je prezentace hudebně toho nejdůležitějšího, co vyšlo na gramofonových deskách, a to především v disciplíně house, techno, breakbeat, rap, dubstep, funk, ale ke slovu se dostanou někdy i možná nekomerční 90. Třeba to bude brzo, ještě nevíme. Samozřejmě s reprízou pořadu za 6 dnů před další premiérou v pondělí od 15 hodin. Yesákovy bombice do tvojí palice. Partner pořadu Yesákovy bombice je internetový obchod modrovous.cz, obchod s gramofonovými deskami a CDčky. Na stránkách firmy Modrovous najdete doslova všechno hudebně od Vlacha po Bacha s garancí veškerýho zboží skladem. Firma Modrovous vrací gramofonové desky zpátky do hry, a proto čekuj jejich stránky modrovous.cz.

move. Come on. Přátelé, momentálně na čepu legendární Matthew Bushwacka. Naprostá pohodová špička tady na Color Music Radio. No a jak jsem minule předeslal, dneska si pojedeme nějaký takovýhle lehký zlomeninky, samozřejmě hodně v rytmu.

přátelé, tady ta kapela se jmenuje tak zvláštním názvem Vaření na třech vařečích. Čím šílenější název, tím lepší music.

Jedeme si řádný dlahy, jedeme si pořádný bombice. V pořadu Jesákovi šupice. Dneska trošku

www.novous.cz, jednička na trhu, co se bazarových LP desek a CDček týče. Firma modrovous.cz působí na trhu již pátým rokem a za tuto dobu uspokojil tisíce hudby milujících zákaznic a zákazníků. Staň se proto jedním z dalších a navštiv jejich stránky modrovous.cz.

pouštinej, chlupatej dlaní, DJ Jesáka. DJ Jesák, chlupatý dlaně od malá. Samohana, to je jeho oblíbená disciplína.

přátelé, tady ta deska se jmenuje Evil Knievel. Kdo by nevěděl náhodou, o co jde, tak to je jméno a příjmení takového toho amerického šílence, co skákal na motorkách takový ty obrovský dálky, strašný kaskadér. Evil Knievel pod kapely Deadly Avenger. Za mixákem stále DJ Yes, za mixákem a za gramofonovými deskama

pořadu je Stákovy Bombice je internetový obchod modrovous.cz, obchod s gramofonovými deskami a CDčky. Na stránkách firmy modrovous.cz najdete doslova všechno od vlaka po bacha s garancí veškerýho zboží skladem. Firma Modrovous vrací gramofonové desky zpátky do hry a proto čekuje jejich stránky modrovous.cz.

Dneska, jak jste slyšeli a slyšíte, jedeme si zlomeně, příště si to zopakujem. DJ Yes rovná se netradiční muzika na gramofonových deskách. DJ Yes from the Color Music Radio.

vám v premiéře tady na Color Music Radio budu servírovat pořad Jesákovy bombice, což je prezentace hudebně toho nejdůležitějšího, co vyšlo na gramofonových deskách. A to především v disciplíně house, techno, breakbeat, rap, dubstep, punk, ale ke stolu se dostanou samozřejmě i nekomerční 90. S reprízou pořadu za 6 může další premiérou, v úterý beru zpět v pondělí od 15 hodin. Samozřejmě se známým motem Jesákovy bombice do tvojí

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Color Music Radio.
2: Byly 4 hodiny. Color Music Radio.
3: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
4: You know something?
5: Color Music Radio.
4: Maybe once a week, I wake up paralyzed, reliving that night. But before the sun went down, I think that was the best day of my life. Was it like that for you?
6: New Music Tuesdays.

window closed, AC

0: Syna Šrot, to my taky! Jsme Cajda Šrot!
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Cajda Šrot!
1: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
2: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotouch.
4: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
3: Fonotouch.
4: No tak to roztouch.
3: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
5: Color Music Radio.
6: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
7: Toto? A feeling we're not in Kansas anymore.
8: Color Music Radio.
9: Welcome, friends and family. It's go time. It's the ride with Chuck Diesel. New music

Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení bohempia.eu.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
3: Best music.
4: I love the music.
5: Love the music. Best music.
6: Color Music Radio. Color Music Radio.

0: Tady je Roman.
1: Tady je Roman.
0: Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
2: Color Music Radio.
3: Romeo Show vám přináší Čaje Tékané.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.

To je Devo a jejich Whip It, posloucháte New Wave, další vydání tohoto hudebního pořadu, který si můžete pravidelně naladit na Core Music Rádiu a taky na Rádiu Hey, a u kterého vás vítá od mixpultu a mikrofonu Jakub Melín. Dáme si hodinku hudby 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, Synthpopu a Postpunku. Čekají vás The Corgis a Perfect Hostess, taky The Passions a Runaway. A začneme se skladbou, kterou začíná také úplně první album skupiny A Flock of Seagulls, a to je skladba Modern Love is Automatic z roku 1982. A já vám přeju příjemný a ničím narušený poslech New Wave.

80. letech byly dvě takové hudební čarodějnice. Jedna z nich byla Len Lovitch, která dohrála se skladbou Blue Hotel, potom taky Nina Hagen a vlastně třetí do počtu, byť teda ne tak extravagantní, byla i vlastně i Kate Bush. Posloucháte New Wave, my si dáme další muziku. Kissing the Pink a Mr. Blunt vás čekají už za chvilku, stejně jako Duran Duran a Union of the Snake. To je věc z jejich třetí desky, Seven and the Red Tiger. No a jako první jsou tu Joy Division a skvělá věc, taková trochu temnější, jak už je to u Joy Division zvykem, skladba Transmission tady v New Wave.

Union of the Snake, to bude Duran Duran v New Wave, a my si dáme další hudbu 70. a 80. let z tyhu New Wave, synthpopu, New Romantic a taky postpunku. Čekají vás Haircut 100, taky celkem zapomněná kapela, která se ku podivu po letech ozvala opět a vydala teď nový single a bude vydávat novou desku, což jako takových vás skoro už neznámých dneska kapel 80. let je docela zvláštní, ale prostě staří bardi se občas takhle po dlouhých letech nečinnosti najednou někdy objeví, vracejí a vydají třeba nějakou zajímavou muziku. Potom tady budou Human Week a jejich Seconds a začneme skupinou Kajagoogoo a dáme si skladbu z jejich druhé desky, už bez Limala, ale taky velice povedené desky, a to je skladba Big Apple. Taky ve své době celkem velký hit, dneska velice nehraná skladba. A tak si ji připomeneme tady v New Wave na Core Music Rádiu a Rádio Hey.

Cascadaire z roku 1981, kapela Human Week a jejich Seconds. To je skladba, která dohrála tady v New Wave a my si dáme další hudební kousky. The Associates, skotská kapela, která je dost zapomenutá a vůbec se v rádích nehraje, byť měli taky parádní věci, hlavně teda skladba Club Country, to je prostě vypalovačka neskutečná. Ale my se podíváme na jiný kousek a to je skladba Amuse As Always. Taky tady bude výlet do novější muziky, tohleto je rok 2012, kapela Austra a Lose It. No a jako první Fat Gadget, ten už je taky bohužel po smrti, taky celkem zapomněný interpret New Wave 80. let, byť v takové té alternativnější New Wave začátku 80. let byl celkem jako známým a vyhlasným jménem, ale pak nějak zmizel a stejně tak jeho skladby a my si zahrajeme skladbu Plain Clothes tady v New Wave.

Austral Lose It, skoro na závěr New Wave, ale na úplný závěr jsou tu These Four Fears a Memories Fade. Loučí se Jakub Milín od Mixpultu a mikrofonu.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

Příjemný dobrý večer. Na vlnách Color Music Rádia. I v tuto boží hodinu pokračujeme s živým vysíláním. Myslím, že už mnozí z vás nedoufali. Snad jste vydrželi až do teď. Protože Live and Direct Jam Music Reggae Session je konečně zpátky. U mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal. Na úvod King of the Dancehall, Beanie Man. A věc jménem Having Fun, tak doufám, že si dnešní večer užijeme v radosti společně. V premiéře, ale či ani nebudu říkat, kolik je hodin, protože dávno poté, co jsem měl odvysílat, nicméně možná v úvodu bych hnedka mohl přiznat ty důvody toho, proč se to někdy takhle posouvá, nebo někdy vůbec neuskuteční. Já vám to prozradím, dneska večer vám to prozradím, ale až přijde ten správný čas. Teď na úvod to trošku nejprve rozjedeme. Toto byl Beanie Man, chtěl jsem tím říct, že dneska zazní všechny podoby reggae music, od starých klasik až po nejsoučasnější nový pecky. Mám to rád pestrý a myslím, že by vám to právě mohlo nejlepším způsobem rozšířit obzory o tom, co všechno je dneska reggae music, nebo co všechno je karibská muzika, jamajská muzika. Takže zahrajeme na úvod pár klasik. Tohleto je Pinchers a jeho amerikánské jménem Bando Lero. Pull up the tune straight from the top. Posloucháte Color Music Radio a pořad Jam Music Reggae Session. Příjemný poslech.

Bobby Digital, ten předchozí, Donovan Germain na label Penthouse Records, tohle už je legendary Digital B, Put Up The Tune, velký hit a velký rhythm, Pini Pini. U tady tohohle pořadu tradičně doporučuji, přidejte si trochu basy, ať vám to fouká.

Předtím tady Lizard a ještě předtím Shabarang se všichni tři na rytmu Pini Pini, produkce Bobby Digital, label Digital B. Já další verzi na tomhle rytmu bych mohl hrát ještě hodinku, klidně, protože tenhle ten rytm fakt za mě hodně píše. Nicméně my zůstaneme ještě chviličku u Digital B, ale dáme něco jiného, proměníme styl, protože i když hrajete na party, tak od toho stejného rytmu dáte třeba jednu, dva, tři kousky, dál už záleží na tom, jak rychle mixujete, no. Ale já jsem vám to spíš chtěl nechat vychutnat a dát vám tři různé polohy toho stejného rytmu. Nicméně stále jsem si vědom toho, že vysílám do rády a to znamená, že vás nevidím, jestli tancujete, jestli si dupete do rytmu nebo hledáte jinou stanici. Tak každopádně, až už posloucháte kdekoliv, Praha, Brno, Znojmo, Opava na východ nebo nově taky Jihlava, možná už taky Ústí nad Labem a samozřejmě taky Praha, Plzeň, Liberec, Karlovy Vary, Český Budějovice, Český Krumlov přes FM a nebo taky vlastně brzo už je taky Tábor přes FM a nebo taky DAB plus samozřejmě kdekoliv nebo internety kdekoliv. Dejte vědět, kde posloucháte dneska večer. To by mě zajímalo, jestli posloucháte. A psát mi buď můžete na lukas@radiocolor.cz, případně Instagram Admiral Kolíbal a nebo Instagram Color Music Radio. Tohle je noční reggae session, jak už vždycky takhle v úterý, ať už tady jsem naživo nebo nejsem, tak prostě mezi 21. a 23. vám hraje reggae music. Průběžně, flexibilně to posouvám někdy až do půlnoci, někdy i za půlnoc a až potom zazní vždycky repríza pořadu mýho breda DJ Ramela Aftermood, který vás vezme zase do jiných vibes, nicméně jsme zpřízněný. Já jsem tak dneska přemýšlel nad tím, jak poslední moje posty jsou hodně o hiphopových akcích, protože teďka probíhá v Praze hodně hiphopových, velmi zajímavých akcí. Na mátku v neděli tady byl KRS-One, předchozí neděli tady byli Smith & Wesson. Tenhle tu další neděli nás čeká Master Ace z Champion Sound. Teď ve čtvrtek budou křtít Prague Union. To znamená, hodně se pohybuju v hiphopových vodách a člověk by si mohl říkat, hele, jestli on nekonvertoval od reggae k hiphopu. Ale pro mě tyhle dva žánry jsou příbuzný. Vždycky byly. K reggae jsem se dostal vlastně přes hip-hop, kdysi někdy dávno v 15-16 letech. A když se podíváte třeba do New Yorku, nebo mluvíte s různýma reperama, který mají karibský kořeny a spousty z nich má, tak pro ně je to prostě, jak jsem říkal předtím s tím Ramelem, brother from another mother. Jakože brácha od jiný mámy. Kořeny jamajské muziky a kořeny hip-hopu jsou ty stejný. Soul, jazz, black music prostě. A lidi od hiphopu hodně sledují, co se děje na Jamajce, lidi z Jamajky hodně sledují, co se děje v hiphopu a navzájem se to inspiruje a propojuje. A třeba v 90. letech byla takový zlatá éra právě tady tohohle týhletý fúze, speciálně v New Yorku, to hodně frčelo. Brooklyn, lidi jako právě KRS-One, Mad Lion, Born Jamaicans, ten, jak se jmenuje, Here Come the Hot Step, teď mám v oknu, to jedno, těch men, který jsou někde mezi hiphopem a reggae spousty a i dneska jsou jamajský interpreti, který s hiphopem si nějakým způsobem hrajou, ať už je to Protože, nebo Kabaka Pyramid, nebo Runkus, na kterýho dneska určitě dojde, protože vydal na konci května skvělý nový album, který mě ho hodně baví a který je právě vlastně vytrepovaný, vyrepovaný a zároveň je to pořád jamajský. To mě na tom baví. Takže sliboval jsem, že dneska si budeme hrát pestře, určitě budeme, ale teď jsme v té fázi zahřívací a když už jsme si zahráli něco od Digital B, tak já mám spousty vinylů od tady tohohle labelu, hodně mě baví ten zvuk, jaký Bobby Digital dělal.

0: A to znamená, že bych vám klidně mohl hrát celý večer jenom produkci Digital B, ale já vám zahraju už jenom jednu věc a když si mám teda vybrat jenom dvě věci, aspoň dvě, tak vám zahraju Cocoa Tea ve spolupráci s Chabaranxem, song s jménem Love Me Truly a pak ještě zaspomínáme na legendary Garnet Silka.
1: Loving is not all about money.
0: Jesaja. Poslouchejte i ty lyrics, nejenom že ta muzika, ale stejně jako v hip-hopu i v reggae music jsou nejdůležitější lyrics, neboli texty, o čem se zpívá. Poslouchejte pozorně.
1: Me, woman, love me for me.
2: Love me truly.
0: Když v tomhletom songu, abych to možná shrnul úplně jednoduše, když toužíte po lásce, tak se zamilovávejte pro lásku samotnou a ne pro peníze. Cocoa Tea a Chabaranx.

Strouby. To byl Maxi Priest, song jmenem Night Banging Love Remix. Předtím Buju Banton a ještě předtím jeho Breda Famana Damada Garnet Silk. Jsme si dali teďka několik klasiků žánru a jak jsem se bavil předtím, teď je čas na aktuální, novější jména, současnou mladou generaci. Teď si máme zpěváka, který jsme přivezli loni na podzim do Prahy na takový malinkatý koncert, ale přijel i se svojí kingstonskou kapelou a bylo to úplně parádní. Říká si Jah Lil a tohle je na rytmu, který produkoval Kabaka Pyramid.

Up the Tune. Ještě jsem zjistil, že jsem měl stažený basy, takže tenhle song určitě musím zahrát pěkně od začátku. Produkce Kappa Pyramid, Bebel Rock a na mikrofonu Jalil, a dáme si kousek z tého verze a potom na tomhle rytmu jménem Pondy Island vás čeká třeba ještě mimo jiné Jaksta. Posloucháte Color Music Radio, Jam Music at the Control. A kdo posloucháte 9. června, tak to máte v premiéře.

Tak, to už byly jak sta na rytmu Pondy Island. Když jsme zmiňovali Kabaka Pyramida, tak bych vám rád od tohohle dalšího Breda Famanada Mada rád pustil ještě něco nového přímo z jeho, s ním na mikrofonu, protože tady tuhle věc jenom produkoval, má na ní samozřejmě taky svůj track, ale ať pokračujeme dále a dáme si tu různou variabilitu, tak právě od něho bych vám rád zahrál hned dva nový singly, který zahrajou premiérově na Color Music Radio. Právě teď je tady. Přemýšlím, s kterým začít, protože jeden je takovej vyloženě akustický v brazilský spolupráci s týpkem, který se říká Bahomeo, a druhý je produkoval německý dancehallový producent DJ Smo a je to dancehallová záležitost. Takže navrhuju, dáme nejprve tu akustickou a potom se vrhneme na dancehall, protože na to potom můžeme dobře navázat i nějakýma dalšíma novýma kouskama. Tak tady je Kabaka Pyramid songmanem Ja Is In Control. Tenhle song se jmenuje Ja Music, tak abych možná vysvětlil, Ja je termín, který Rastafariáni používají pro Boha. To znamená Ja Music, znamená boží muzika, a Ja Is In Control znamená, že to nemáme pod kontrolou my, nebo naše ego, nebo naše chtění, naše vůle, ale že to všechno Rastafariáni věří, že to je všechno pod nějakou vyšší moci, nebo takhle, ve vyšší moci, takhle by se to dalo přeložit v češtině v místních konotacích, takže trochu boží muziky na koloru právě teď a tady.

0: beware of thyself. These things cause thy dignity and integrity to be abused by men.
1: Tak, to už je slibovaný Runkus z jeho nového velkého alba jménem Supernova, který vyšlo teď na konci května. Naznačte Easy Star Records a musím říct, že mě to hodně baví. Možná můžete namítnout, tam vlastně moc reggae neslyším, je to takový fakt spíš možná trapový, rapový. Ale když si poslechnete ty texty a tu flow, jakou Runkus podává, tak vlastně vám dojde, hele, tohle je úplně moderní a Majka naprosto. Výborný texty, flow, kterou si neuvěřitelně hraje do nejrůznějších beatů. Jeho táta se jmenoval Determin, byl to docela legendární dancehallový zpěvák, nebo DJ, dalo by se říci. A Runkus samozřejmě podědil spousty a trénoval od malička. A tohle je jeho velký debut. Myslím, že ho cení spousty lidí ze scény. Na desce mu hostuje mimo jiné Sean Paul, kterýho si dáme teďka společně s ním, věc jménem, nebo single jménem Sure as the Sun, ale já jsem vám schválně zahrál i ty předchozí songy. V tom jednom je vysamplovaný Peter Tosh, jmenoval se Sheep, neboli ovce, jak některý lidi se chovají jako ovce, a úplně ten první song, který jsem vám od něho pouštěl, ten se jmenoval Please Don't Come to Mars, prosím neleďte na Mars. Taky je prostě výmluvnej, trefnej, out of the box, dalo by se říci. A to ještě předtím, ten totální hardcore o tom Epsteinovi a tak dále, to byl Kabaka Pyramid věc jménem Extreme s podtitulem Classified. Reggae, stejně jako hip-hop, reaguje na aktuální kauzy a komentuje to nějakým originálním způsobem, a to je jeho velká síla. A vlastně, když jsem byl poprvé na Jamajce, tak až tam mi došlo, že vlastně převážně Jamajčani to dělají pro jamajský posluchače, nebo tehdy aspoň, protože komentovali prostě aktuální dění toho, co se tam dělo. To znamená, dneska byste mohli udělat klidně song na to, co předvádí vláda, jedno jestli koalice nebo opozice, ale vlastně celá ta hra by se dalo skvěle komentovat do nějakého songu, ať už to má hiphopový beat nebo dancehallový beat, pokud se nebojíte být trošku přímější v tajtom. A reggae, já si myslím, že právě od té své podstaty je vlastně rebel music, a možná to je důvod toho, proč nemá tolik airplay v rádiích a televize ani nemluvě. Každopádně, prokecal jsem teď song s Seanem Paulem, který se jmenuje Sure as the Sun, neboli jasný jako slunce, Runkus z jeho skvělého alba Supernova. Doporučuji poslechu. A vy posloucháte Kontrol Music Radio, Jam Music Reggae Session.

říkal jsem, že to bude pestrý. A tak jsme se dostali i k jedný z nejkontroverznějších postav současné Jamajky, je samozřejmě Vybz Kartel. A to sice z důvodu toho, že vydal minulý týden nový album, který se jmenuje God and Time. Na tom albu najdete 14 věcí, včetně tohohle singlu. Několik těch singlů už vyšlo samozřejmě před tou deskou a teď najednou asi týden předtím dobře oznámil, jakože má venku nový album, nebo že vydává nový album a na něm najdete samozřejmě několik už vydaných singlů, nicméně celý je to v celém hotovém konceptu, který se jmenuje God and Time, neboli Bůh a čas, jakožto ty hlavní šéfové toho všeho. Říkám, že kontroverzní, samozřejmě Vybz Kartel, nejenom kvůli svým textům, ale kvůli takovému badness image. Některý baví, hodně bad boys hodně baví, ale některý lidi mu vůbec nemůžou přijít na jméno. Kolik 14 let strávil ve vězení, nechci to tady ani teďka rozmazávat, zamotávat se do toho, nicméně, kdo se sledujete jamajskou scénu, tak víte, že Kartel od té doby, co je zpátky, a jsou to 2 roky, co jsou zpátky, tak je s ním nutný počítat, jako s jedním z nejvlivnějších hlasů současného jamajského dancehallu a ne nadarmo se mu říká World Boss. A jak jsem na začátku jako první song hrál Beanie Mana, kterýmu se dlouhý roky přezdívalo King of the Dancehall, tak ten titul King of the Dancehall musím přiznat, že aktuálně už x let má v rukou právě Vybz Kartel. Na té nový desce se objevují vedle Shenzia, kterou jsme si teďka zahráli, taky Spice, tak je tam Skilly Bank, je tam taky Fahuko, no, Faruko a je tam velká nigerická superstar Wizkid a pak je tam taky Mavado, což je velký, protože Mavado s Vybz Kartelem hodně dlouho clashovali a neměli se moc rádi a když spolu clashovali, tak jeden přinesl rakev na pódium s tím, že ten druhý ho do toho uloží a prostě clashe, jamajský clashe a konfrontace jsou hodně o tom explicitním a myslím, že si dlouho nemohli přijít na jméno, nicméně každý rostl potom dlouhý roky svou vlastní dráhu a to, že ho Kartel pozval na svý nový album, mi přijde jako taková docela symbolická událost po mnoha letech. Vlastně najednou jsou na společném projektu, na společném albu a čekají i 2 společné vystoupení. Jedno bude v červenci na Jamajce na Reggae Sunfestu a potom jedno bude na Maltě na takovém velkém festivalu, který pořádá sám Kartel Freedom Street Europe, který bude v září. Kartel je nejenom skvělý lyricist a velmi zásadní hlava jamajského dancehallu. Jeho poslední 2 alba byly nominovaný na Grammy. Vešly se z nějakého důvodu se vyjdou do kategorie reggae, když mnozí říkají, že je už čas na to udělat i kategorii dancehall, protože dancehall a reggae jsou sice příbuzný, ale zvukově a často i tematicky jsou velmi odlišný. Nicméně Kartel 2x byl dancehall a reggae.

0: v tomto případě je to v rukou Akademie Grammy, anebo taky, jak rastavení někdy říkají, Ja Works, je to v rukou božích. Uvidíme, každopádně dneska se jmenuje God and Time, a když už teda jsem zmiňoval toho dlouholetého rivala Vibes Kartela, kterýho Kartel pozval na tuhle desku, Mavada, tak si dáme ten jejich společný track, který se jmenuje Hype Life. Právě teď na Color Music Radio v premiéře, právě teď a tady.
1: From Portmore. Goli. Yo, yo. From Portmore.

tři ukázky z nového alba God and Time a la Vibes Cartel. Sám si to vyprodukoval společně s TJ Records, dlouholetá spolupráce. A myslím, že top up, že to vypadá na jedno ze velkých zářezů Kartela. Uvidíme. Vyšlo to v pátek a stejný den vyšlo ještě zároveň spousty zajímavých dalších věcí. Mimo jiné album a la Katy Ranks, který dojde za chvilku, ale pak je taky několik zajímavých singlů a tohle je jeden z nich.

0: Tak, byl Popkian v produkci Andrew Blacks. Blížíme se do finále. Tady už je Katy Rungs, který v pátek vydal nový album jménem Blacklist a já z něho vybírám hned dva songy. Ten první, v něm hostuje Lucky D, jmenuje se Better Tomorrow, tak s informací pro vás, kdo posloucháte 9. června v premiéře, že za 3 minuty bude půlnoc, to znamená začne Tomorrow a právě tenhle song se jmenuje Better Tomorrow, tak ať je váš zítřek lepší, krásnější, radostnější, láskyplnější. A pak se dáme ještě z té desky úplně závěrečný track, který se jmenuje Way to Go, kde hostuje legendární Beres Hammond. No a potom poslední 3 songy vás ještě čekají a zároveň taky pár pozvánek, kam vyrazit za muzikou. Tak blížíme se do finále. Mikrofonu zdraví Lukáš Kolíbal. A nebojte, kdo se těšíte na Aftermood, dočkáte se v zápětí poté. Ale teď to vracím zpátky, protože Katy Rungs a nový album, to je velký.
1: Right now, me no like what go on our planet. The rich and the powerful is strangling the poor. Lawmakers deceiving the people. The wickedness of one. Everything controlled by the chosen few. Suppression is a sin upon humanity. It's time for the international community. Take the poor from

0: every day.
1: It is a shame.
0: Every day.
1: Really a shame.

Wow, Katy Ranks a Králi Matthew Loves Roku Breza Mont v jednom tracku. Premiérově jste slyšeli právě teď a tady na Color Music Radio v pořadu Jam Music Reggae Session. A už jsme v závěru, další nový single, který jsem včera si pouštěl v autě s Generálem Leevem, který o tímto srdečně zdravím. Měli jsme výborný společný čas a skvělou The Play Session včera. Jsme si pustili tohleto a on to poslouchá a říká, hele, to je jako kdyby Jamajčan dělal R&B. Přesně tak to zní, ano. A tohleto je Diany, psáno D'YANI. Mladý jamajský rasta, který všechno, co jsem slyšel, tak mě dost baví. A tohleto je jeho úplně nový single, který vyšel teď v pátek a jmenuje se Journey. Aby ti potom ten party servis.

je single, který vypustil do světa jamajské Diány. Tak slibovaný party service konečně, kdo jste čekali, tak jste se dočkali, kdo jste nečekali, tak teď chvilička povídání, protože pár tipů na koncerty. Když to vezmeme chronologicky a vy posloucháte opravdu, teď už je teda 12 minut po půlnoci, to znamená, že teď už je 10. června, tak dnes večer ve Frýdku Místku v klubu Nová Osmička budou hrát Kolča United, což je jeden z prvních soundů tady u nás v Čechách a na Moravě, respektive konkrétně na Moravě, základnu mají v Ostravě a společně s nima bude vystupovat na mikrofonu Mikaela, takže 10. června Frýdek Místek, kde mám Bredas from Another Mother, tam velkou spojku, o tom někde jindy. Tak potom čtvrtek 11. pozvánka do Prahy na křest Prago Union z Brusu novýho alba, který se jmenuje Nekorektum, a ten křest proběhne opener v teď mám malý okno, Riegerových sadech, ano, v Riegerových sadech, tam je beer garden, tam je teďka prostor, který se propojuje, Energy Pub se to tam teďka jmenuje, a propojuje se to tam na několik koncertů během léta s Prague Open Airem, a v rámci toho křest Prago Union tento čtvrtek večer, tam se můžeme i vidět, a ta nová deska Prago Union je skvělá, hrál jsem už nějaký ukázky v poledním menu a vřele doporučuju. V pátek potom pozvánka na Fast Food Orchestra do Roztok, Středočeské muzeum na zámku Roztoky. Tak to je pozvánka na pátek. Na sobotu pro vás mám, v pátek mám ještě pozvánku do Jihlavy, kde na náměstí vystoupí, se tam zjeví doslova brooklynský rapper Masta Ace společně s kapelou Champion Sound, který jsou právě teďka na takovém velmi speciálním turné k albu Disposable Arts z roku 2001, který bylo přelomovým pro tvorbu tohoto newyorského rapera, který dělá skvělou conscious music. Právě proto jsem říkal předtím o tom, jak conscious message je esence, a jedno, jestli to je hiphopový beat nebo reggae rhythm. Tak Masta Ace tady tohletu vzpomínku na tohle album po 25 letech udělal v velkém stylu s kapelou, s pražskou kapelou Champion Sound, a součástí toho jsou taky velký doprovodný projekce, který vás vezmou na cestu časem. To fakt velmi koncepční záležitost, a já další písničku, kterou vám pustím, je právě z této desky. Ale ještě předtím pár dalších tipů. Pražáci, nebo kdo to máte blíž do Prahy než do Jihlavy, tak máte možnost v neděli 14. což je můj narozeninový den, takže se chystám mít na koncert ne jako pořadatel, ale jako si užít koncert právě Masta Ace s Champion Sound v Praze. To bude v klubu Kafe v lese ve Vršovicích. Tak to je pozvánka na pátek, na neděli 14. v Praze a na pátek 12. v Jihlavě. No a ještě mezi tím je sobota, a v sobotu v Praze bude taky velmi zajímavý koncert Fat Freddy's Drop. Novozélandský legenda se vrací po druhé do Prahy a vystoupí v prostoru Archa Plus. A taky vřele doporučuji, bude tam i afterparty, na který bude vystupovat mimo jiné Kokomana, Baudrick a další. A až zazní jingle konce tohohle pořadu, tak než zazní aftermood, tak mezi to se akorát přesně vejde krásný track od Fat Freddy's Drop, který taky slaví nějakých 25 let od vydání svého velkého debutu. Tak doporučuju, a to je jenom tento týden, kam všude můžete zajít. Co se týká dalších akcí, tak bych určitě rád zmínil, že se blíží festival Cultural Reggae Vibes, proběhne 19. a 20. června. Hlavními hvězdami jsou britský Cimarrons, s kterýma spolupracoval svýho času i Bob Marley. Ze zahraničních tam bude taky jamajská zpěvačka Aitali, kterou nám velmi doporučovala Sister Carmen, která bude speciálním hostem, a Aitali vystoupí s kapelou. Dále Mick
Kim vystoupí s frontmanem Dread Zone, MC'm Spy, z Německa dorazí Pow Pow Movement, z Polska dorazí legenda polské scény Maken, z Prahy, už zmiňovaný Prago Union, představí tam desku a mám taky velkou radost, že tam dorazí Urban Bushman, naše kapela, která měla minulý týden velký reunion dvěma koncertama a kde zpívám a jsem šťastný, že se tato kapela dala po 15 letech dohromady. A mnoho dalších. Culture Reggae Vibes .cz, tam se dozvíte více do informací, nabitej program v Hořicích pod Krkonoší. Tak to pozvánka na nejbližší reggae festival tady u nás, který za těch co 21 nebo 22 let vyrostl vlastně největší reggae festival u nás, právě 18. a 20. června. Tak tip pro vás a potom ještě o týden později budou Mighty Sounds a tam v rámci reggae nemůžu nezmínit, že v neděli tam vystoupí legenda jamajské scény Burning Spear. To je taky velký. Tak tolik asi možná tipy pro tenhle moment. Mohl bych vám tady ještě vyprávět několik dalších minut o akcích, které se dějou třeba v zahraničí, ať už velký festival Summer Jam, který je letos opět tradičně velmi nabitej a mnoho dalších akcí všude možně po Evropě nebo po světě. Nicméně, radši dám přednost toho, abych vám zahrál Azizi Romea, syna Maxe Romea, který vydal v pátek nový single, tak chci supportovat i tu nejmladší reggae generaci. A potom už zmiňovaný Aftermoon s DJem Ramelem, přeju vám krásnou dobrou noc, kdo někam cestujete, jeďte opatrně, kdyby se vám chtělo spát, klidně zastavte, dejte si voraz.

vítěz Sonara právě teď hraje DJ Ramel a jeho Aftermoon. A to znamená jediný, kámo, seš ve správný čas na správnou frekvenci. Colore Radio.

Zdraví tě Sonar a právě teď hraje DJ Ramel a jeho Aftermoon. A to znamená jediný, kámo, seš ve správný čas na správný frekvenci. Colore Radio.